0: serbskim rozhłosu. A nětko je Mirčin Bank na rědze. A to za z naše kategoriju Věda, vědomosć a wunamakanki.
1: W. Věda, vědomosć a wunamakanki.
2: Neušednu perspektivu na svjetove mištorstva kopajnce muži je teledny vědomostnica z Jendžeskeje namakała. Wona mjenujce časopisu Nature kariéry profijových kopariů a sledžokov přirunuje. Očividne však je, zo trebaš věsty talent a zo dobiš vo sebe na spočatku to išto zvučovač, jelicež z cele hore. Šo jedne hač na rajnišću abo labore. Husto dobiš telko časa za to naložovač, zo za druhe věce kaj škodniki a svojbu spočatne telko kvíle nevostanje. Kajž kopario husto svoje mustva minija, namakaš tež živeno bio uspěšnych sledžokov vo sebe na spočatku wiele šelakých institutov a univerzitov. S tym zjazane su za obje skupinje nevěstošć a obmezované dživove zrečenja. Tež ukonuje čišće ve obymaj branžomaj vulki. Koparki dobia rota, cilec, r a titule dobyvač. Sledžorjo dobia nastajnošći, nastavki a usledki vozeveč, hewa k nimaja žane vulady. A ukon ve vědomosći so runje tak statisti se miri kaj škopajnce. Ve vědomosći je H-index miritko za to, kelkoż tu wozjewia a kak husto so o tamnych cituje, a tun może wo dziełowych miestnach a sledženskich penezach rozudżować. No a što ešte za to jedno svjetové mištorstvo,

0: je za tamnu Nobelowe myto. Přiwšěm je wězo došć a nadošć rozdźělu. Milionowe mzdy sledźorki a sledźerjow žane neočakuja a im te zjawnosć přidźele nepřiladuje. Za to móža woni čase živenja sledźić a tež išće starobje nešto bytostne uzbytkovač. Koparki a koparjo doživja porno tomu svoj cenit wokoło cicci. To so sledźenske kariéry ustohakle tak prawie započnu. A tež wopkadze z mylkami je hinajši. To pisa dalšim nastavku mody medicinar ze Španijskeje, kiš je do vědomostneje kariéry v samsnej dorostowej koparskej lize rauke Lamin Jamal. Na rajnišću je usto jasne, što se wopak činju, a to so či direktne praji, tak so možeš bezposredne na zmylkach dživač. Labore porno tomu zvětša tak bez šeho rec nemožeš, če od laso nešto neporadži. Zdobom so očakuje, zotiž bez vonkovne očišća sam šivěce ostaneš a problém rozrisaš.
1: Věda, vědomosć a vunamakanki.
2: Mirčin Benk je nam rozpravjal.

0: Dein Lubost. Stefanie Klosec a Schulerjosiskeje praja Luba Wučaka, daj mi prošu dobre znamki dženca na poslednim šulskim dnju a so ve potom od jucišeho su prozdnine oficialne zahajene a to šak tež znaje, če lube starši, lube dječi, kofre su spakovane, dobro kiva a dešče na leta nišče dojšli vulki hok a tok, mela tež na dvorništu, ale vostaneme rade při leta nišču, deš potom minuce, kajž planovane leta dvo nestartuje, je dobra rada zvotohodna. Štú môže pomáč? Snano sobu dživače recepcie. Hej, tajki kajš náš Krystof vôny rek naše nové svuchory, vôn má s tým a tamným turistom kytro rúce a vúši pône dživa. Potakým tu raz vúriesk, štú dre tamle před ním stej, před Krystofom.
1: Hej, prosu, kak môže vám pomáč?
2: Dobar džen, naju leto šotiske je so vo 6 hodinov zapozdži, a môj muž Torsten, tun tam, tun kýž ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času ve te bare, tam prítku jedne pivo po druhým skazal a v úsled netko vidíče, što na dobiu ja činč. Prosu, pomáče mi.
1: Mni čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Aj, aj, to je kúša raz te samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mohl?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajkeho z cova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovač. Najprve by vun dobel přestač ščoukač.
0: Hej, to je dobrá idea, nejdželu pojednačiš. Neskomčče serbský rozvoz zapíknič, když vusevame prôznicku zvuchoru, špurfinkl novú, cilinovú, luštnú a čerstvú povedančku. Vieza môže, če si to potom tiež naposkač ARD Sounds, naše dámotný app MDR Serbia, sobu do dôla zač. Šeščoči, šešča postaje.

0: 7 hodzin, 21, ročo do reality, ročo do Łužicy. Zajš w sobotu běše wyskanje w Delanach Kitro Wulke, prynje mustwo Sokoła Rajbice Hoki. Je doma, finale w okresne pokala dobyło, o tym sme wieza tež spoča tydzina hižo tu serbskim rozwosu rozprawieli, a z tutym dobyczom su so za przychodne wyše pokalne koło kwalifikowali Mateo Štotoryka.
1: Hej, přichodnje sezonje raja potom tež krajnym pokalnym kole. Ulosowanie tutoho, prynja a druhého kova je so čera Lipsku přebedło, prynji přečunik za Ralbičano reka Heidenauer SV. Oni rajach u zajšu sezonu to runja we okresne vyše lize, po takim nic Ralbičanskej štafli, ale druhý. Ale su svoje štafli načelnik byli, a tež ich rotová kvota z 115 celenemi k 140 kasirovanemi rotami je viacač porjana, oni po takim vidžadže rota steja, ale lepšina za Ralbičanov, oni maja domjace pravo, a s tym vizor lepšinu, oni su doma jara silni. 8. abo 9. augusta ra budže a netko bylo akle o sebe zajmavé, dobyčo tutého prynjokova zmeje druhým kole tež domjace pravo, gdyž reka přečivnik FSV Švikava. Regionalny ligist po takim. Gdyż on normalnie běži, je za Sokovou tam potom konc, ale takie mústwo na winowatostnú ruch doma witać je wiezo absolutny highlight, kiž kuźdy kopor nie do mnie dożywi.
0: A jeli so zeszlachci a do budu potom stano dalszy, jeszcze lepší přečunice, no, dež prajme Rzakský pokal, Dynamo Drežďany, RB Lips.
1: To si co, nie som tak wyste, ja si myslu, oni raja DFB pokalu, ja no, mač oni. Potom krajno pokal sobo raja. Aj. Also, vele lepe, ač FSV Švíková z toho ninja.
0: Dere. To je motivácia dosť za Ralbičanio za prýne koho přečivo Heidenauer, zavešče nimale podobne Vulka Raka, až zaš v sobotu ve okresnym finálu, džiš však by to dobrý vukonc za raja Rio Zdelan.

Jero Maria, čas lěta, 7 hodin 42, hižo je. Dźensa na wječor nemóža sebi fenojo kopańce jenož telewizji, tam si lubić dać kopańcu, ale tež live budyšinje wobladać. Wiace hač citysac kartku su za testovú hru předali, kotraž reka budysa budyšin přečivo Dynamo Drežďany. Dźensa wječor, na posedmich je zakop na mynkec vúce budyšinje. Jutze, a to mače si, to šte si červene, tolste červene protecce našmonili. Vuseva zaso honio serbski televizijny magazin Vulatko s dypkom 12 MDR televizii. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach. Wosvědči jutze swoje 5-letne wobstacze od popodniu Štyrioch, zaudzi tam dujarska kapała Horiany, a od wieczor 7-ich še witani na zjavnu probu. Zaspiewa kwartet po Štyrioch, čelne deremeče je zaručené. Dale svědča tež jutze v Krušicach na veselic statoku svědžen zážnych neplo a spočatk je popodnu dvěma, tam zmeja potom skakanský rod, samodživane frytky abo bozankovu boženku, štož je novostka a večer zahudža potom krušťanscy muzikanča. Dale še konc tydženja vitani na vjesny svedžen do nowej vjeski. Započejo dženca večer v šešćich z rejemi, jutce potom dale džo tak menovani klub olimpiadu. Štyrioch je dječacy svedžen, vosmich se potom dale hejsuje a nedjelu ranoš če na ranče pjuko vitani na pojednačich a tak daleko je přizamknje so svojbne popodnjo a večer potom išče raz vujka party za všitkých, kiš moja lušt na to. Nydom je cibidlki na osom, a to je Maria Matce na kišpraj Vubučmě. Naj, na času je, pomalu stavač. Za šulor jo šak, so nydom prynja a posledná hodina započne.

0: Jatk rano, 7 hodzin, 7 a 40. A z tym jest zaso czas za wiedu, wiedomosć a wunamakanki z Mirčinom Wenkom.
1: 3, 2, 1.
2: Wie. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
3: Neušednú perspektívu na svietové mištorstva kopajnce muži je teledný vedomostnica z Jendžeskeje namakala. Ona menujce časopisu Nature kariére profiových kopariu a sledžokov přirunuje. Očividne však je, zo trebaš viesty talent a zo dobiš vo sebe na spočatku to išto zvučovač, jelicež cele hore, šo jedne hač na rajnišču abo labore. Husto dobiš telko časa za to naložovač, zo za druhé vece kaj škodniki a svojbu spočatne telko kvíle nevostanie. Kajž kopario husto svoje mústva menia, namakaš tež živeno bio úspěšných sledžokov vo sebe na spočatku viele šelakých institutov a univerzitov. S tým zjazané sú za obě skupinie nevěstošť a obmezované dživové zrečenia. Tež úkonové čišče ve obemaj branžomaj vúlky. Koparki dobia rota, cileč, r a titule dobyvač. Sledžorio dobia nastajnošči, nastavky a úsledky vozeveč, heva k nimaja žane vúlady. A úkon ve viedomosči so rúne tak štatisti se mýri kaj škopajnce. Ve viedomosči je H-index mýritko za to, kelkož tu vozevia a kak husto so o tamných cituje, a tun môže vo dživových miestnách a sledženských penesách rozúdžovač. No a što ešte za to jedno svetové mištorstvo je za tamnú Nobelové meto. Při všem je vězo došť a nadošť rozdělu. Milionové mzdy sledžorky a sledžorjo žane neočakuja a jim te zjavnošť při džele nepřiladuje. Za to môža oni čase živenia sledžič a tež ište starobie nešto bytostne uzbytkovač. Koparky a kopario doživia porno tomu svoj cený tvokovo cicci. To so sledženské kariére husto hakle tak pravé započnú. A tež vopkace s milkami je hinejší. To písa dalším nastavku mody medicínov ze Španískeje, kýž je do vedomostnej kariére v samsnej dorostovej koparskej líze rauke Šlamín Jamal. Na rajnišču je husto jasné, što se vopak činiu, a to so či direktne praji, tak so môžeš bezposredne na zmilkách dživač. Labore porno tomu zväčša tak bezešeho rec nemôžeš, če od laso nešto neporadži. S dobom so očakuje, zo tyž bez vonkovne očišča sam šivieco ostaneš a problém rozrysaš.
2: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

Kanc tyženja stoj před žurjami a ten bužo gaž cošo bajkojty. Dešnje dožywiošo słujański bajkowy festival wici k tomu zgonježo net w našom programje. Jo, jano bajki pak njocom ulicovaš i dżinca sywie. Dalšne temy vam net předstejom, ja som Anja Kochoj-Čwarcowa. Do tego, co vam redne ženže což a dobre start do końca tyženja.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Čarskiego programa.
2: Filipo Juse. Jo se něco stało, wec se dej zaceníš, dla cogo, to słyšeš o wyżincajšnym čojinku.
3: Au, to beli.
4: Pokaż, Filip, co kas ty cynił?
3: O, gledaj, som sebi drewiany špienc do palca zaštapił.
4: O, si se ty snaž na kvowie drapał? Na, Majka, ty to byš, a mimo togo Filip také žorty jeszcze nie rozmijo.
3: Co to groni žort? To su belošči. Tako se tu zeušim předstajíš, nemožoš, Majka.
4: Žarž ne to tvoju ruku zmierom, Filip. Ušik njomši ten špinc a penio svět zasi v rychu.
3: Ale prosím celo rozglednivě.
5: Tak rozglednivě, ako se sebe ten špinc zaštapio.
4: Ach, ty pak žinca teke nemožoš tvejich komentárov se vestajíš, Majka, co?
3: Coga, což ty ninta z tej glícku, mama?
4: Zace najlepi vece, a gaše šikne nimo, penči to gronim.
5: Ujicu nama nico novego, Filip. Tyga se cora celo vetpodnjo, bej se okolo ganjal. Nie se nic zgonju, což mi hišče nevime?
3: Som zgonju, samo nico. Aua, mama to beli.
5: Zakusni zuby a v ulicu dale, Filip.
3: Petakem. Něco, což bůžovají také zajmováš. To je mi suso dojec mato ulicoval. Pepšovým pak to hyšči nesmějom dali ulicováš.
5: Ulicu, Jan. Mama rono nemůže na tebe sluchaš, dokuláš tebe operírujo. A já to net zase zabudňom.
3: Je to věrno, mama?
4: O, klidaj, ho máš tu lumpaka. Žoga si se ten špěnc sevego zaštopil.
3: To zeušim věci nevím.
5: Tak, to je s takým zase v rychu. A nyn to ulicu nama ještě svoje novosti a pen mežemi si zase s vážnějšími věcami zaberáš.
4: Och, na Majka, ty gažince tyky nejsou rovno vesebně děry uspaná.
5: Pepšavým som. Němě gu Janoš pěnc ve palcu vížiš.
4: Nyn to gajo šikno zase okej, okay, mej ljubank. Abo byli ještě, hm?
3: Pičku.
5: To net zajžo, kaž nama sve novosti ulicujoš.
3: Ale ak kronine, ma to jeme zakazo, až južo ve tem pijedam.
4: A co ga joši tvej přijašel ma to přeražil?
3: Až dostane zavišće skere bračika.
5: Susedojc, ma to? Teka su runo, akle malu Zofiju dostali.
3: To je pšavje. A pjavě, až su malu Zofiju dostali, jo matová mama v keroni byla.
4: Máme ga jedu z většego, do chorovně pa svoje babie.
5: A nyn to mato kroni, až dostane o bračíka? Kaka, co to věžeš?
3: Na, dokuláš jo nyn to matové nánjo do chorovně.
2: Jo, nyn to jo šukno zase okej. Okay. Žucem teke vám, ljubičíši, kync tyženja bře se balosčo.
0: Raz, dva.

0: und das Reporterhandwerk bei der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur in Prag lernte. Und für die hat er dann auch sein ganzes Leben lang gearbeitet.
1: To rozkladuje dr Friedrich Polak, udowa tych kniglu. Wenn je historika przy Selskim Instytucie Budyszynie, a jo w czasu korony zachopil, se zabierasz z wiczazom. Ten jo se naroži w liście 1896. Bet leta 1927 jo był korespondent na Balkanie a inji w sztormowatych czasach. Sveje dodakojstwa su byli szakorake, a jego teksty obľubowane. W celem świecie są te reportaże wyczasa ujśli. Pojeźdźowa agentura Prazy jo przedala jego przynoski do wielesych krajów. Wyczas sam jo we wszakich recach pisał, w czeskiej, francuskiej, a dalcznych. Coś jo wen doljabuwal, jo pewenie napisał.
0: Auf Anregung von sorbischen Freunden hat Juri Wyczas in den 60er Jahren begonnen, seine Erinnerungen an seine turbulenten Jahre in den 20er, 30er und 40er Jahren aufzuschreiben. Und diese Erinnerungen, die sind dann in den frühen 60er Jahren in sorbischer Sprache erschienen, in zwei kleinen Taschenbüchern.
1: Das heißt, gerade sind die Knigle juža ve 60-tych letach uišli, a davno nisu vici byli napšedajn. Toš jo velika zaslužba Polaka, až jo se zasi z nimi zabiral a dalšny material ze selskiego kulturnego archiva dodal. Však nejsou ještě šikné doživěně byly napísané, ako výčas jo 1964 umřel. Lidste autobiografické texty v těch kniglách obšími ju šikno, což jo se stalo, nejo jasné. Běle se nenamaká z privátního živěně výčasa. Friedrich Polak dodajo, teke žicin jach DDR ušnosti jo se výčas zase podal, což nastupá opisovanie politických obstojností ve zachodnosti. Tašio, teksty Wyczasa wetblyšťujú svoj veliký talent. Ktoš se zagerio za čojenia v kniglach Karla Maja abo má rád komiky Tim a Struppi, smio veliku fredu s tými opisovaniami Wyczasa. Cokola je selský žurnalist Wyczas udrogoval do Českeje? Cokola nio tenraz vystal v Lužice a písal za selské nujne abo redigiroval časopis Mačice Selskeje?
0: Eine sorbische Medienlandschaft, so in Ansätzen, die gab es in dieser Zeit natürlich schon. Die Bedingungen in diesen Redaktionen waren natürlich sehr klein und sehr ärmlich. Viele Zeitungen und Zeitschriften waren im Grunde genommen einem Anbetriebe mehr, war dort finanziell gar nicht möglich. Wenn da die große Nachrichtenagentur in Prag winkt und dir die Möglichkeit gibt, um die halbe Welt zu reisen und zu berichten vom Balkan, aus dem Nahen Osten, aus der Türkei und was weiß ich nicht wo, ja, das ist vielleicht für einen jungen Reporter attraktiver.
1: Politiske kriminalki jo Wyczas doljabuval a tencasne obstojnosti v Palestinje pred založenja stata Izrael. V Belgraže, Sofiji abo Bukarešće su byli zase hynakše obstojnosti a svejskosti. O, píše Wyczas, jo musel se přijúcež žen a nocte šake paljence a vinue zote píš. Nie obszecy tak ľažko bylo, a agentura Prazy jo jomu zase gronila, aż mużo nuchaš ten alkohol przez telefoniski kabel, gdyż jo tam zazwinie.
2: Ja, przyjdu co w autoru, bużo Friedrich Polak z tych knigu cytaś, chrze buzu, w zmakaniszczu Ek 51 na dwerniszczu wytroze jaden a pieszaset. Zachopisz bużo zegar pieszych, zastup żaden euro nie płasi.